Hit Rádio 90. 90 non-stop. Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl.

0: to v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio 90.

0: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

listen to my essence.

0: 6.53, s vámi je na ranním hitrádiu 90 Vláďa Řepka. Dobré ráno. Do další hodiny a dne jdeme tedy velmi pomalým krokem a přemýšlím, jestli je důvodem melancholie Chrisa Ray a Blue Café, anebo to bude tím teplem. No, jak bude, řeknu za chvilku. Teď silnice a Kuba.
1: Na trase z Havlíčkova Brodu směrem na Žďár nad Sázavou na příjezdu do Přibyslavy bourala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Na trase z Liberce směrem na Nový Bor na příjezdu do Jablonného v Podještědí zasahují záchranné složky u nehody motorkáře. Počítejte tam se zdržením. A na dálnici D1 na 143. kilometru ve směru na Prahu překáží v levém pruhu nějaký předmět, tak tam dejte pozor.
0: V Praze, v Kyjích, v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Jeden jízdní pruh je blokován, tak počítejte se zdržením v koloně.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
4: Děkuju!
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
13: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: devadesátka.
1: Bude jasno, slunečno a tropy. Schladit se můžete leda tak na horách, kde bude kolem 23 stupňů. Na severovýchodě jen 30, jinak nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné středeční ráno z Hitradia 90 vám přeje 2 minuty před 7 Vláďa Řepka. Je 24. června a pro spoustu školáků v Česku už dneska startují prázdniny. Někteří ředitelé už kvůli vedrům budou rozdávat vysvědčení dneska, třeba v Mělníku, Ostravě a třeba Prachaticích. Tak všude tam a nejenom tam zdravíme. Hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru, teď No Mercy, krásné ráno.
0: Hit

0: Umí to líp Mr. Big, tak taky takhle pěkně hučí už od roku 91. 70 jsme Hit Radio 90, dobré ráno a dneska to hučení v uších asi zůstane, ale spíš těch větráků a klimatizací. Venku už to začíná solidně pálit, jenom já ve studiu už tady mám 27, ale chladím a venku se to blíží ke 20, takže by se to chtělo někde schladit. My v Praze, a to se teď nechlubím, se můžeme schlazovat a v zimě oteplovat už 61 let na stadionu v Podolí. Dneska přesně v roce 65 bylo Podolí otevřeno. A platí heslo, plavky se mění, ale Podolí zůstává. A ještě jedno, 90ky jsou za chvilku zpátky. Šalom, až jednou.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
8: To chce klimatizaci.
7: A kam pro ní?
8: No přece za experty na vzduším.cz.
7: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
9: Na vzduším.cz musíte jít.
8: Vzduším.cz.
10: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
12: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
13: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Tak tohle je jasná pohoda na vlnách Hit Radia 90. Přináší v 7.26 Pato Banton. Baby come back. Krásné ráno. Kdybych si mohl vybrat, co bych chtěl z 90. vrátit, tak určitě některý seriály. Ty mimochodem řeší poslední dva díly našeho podcastu Vypalovačka. Dallasy a Dynastie vystřídali české perly z 90. let a schválně, jestli si na některý pamatujete. Co třeba takový dobrodružství Maďary na západě Čech? Ne? Tak vám Zdivočelou zemi připomenem.
1: Fakt jsem přesvědčená o tom, že kdyby Zdivočelou zemi natočili v Americe a klidně by to mohlo být tohle téma, protože to téma těch západních pilotů, kteří se vrátili do své země a nezískali to uznání, jaký by měli, tak je tak silný, že si myslím, že by se to jako našlo spoustu diváků i venku. Nevím, jestli ten seriál se třeba přeložil do nějakých jako jiných jazyků a expandoval někam jinam dál. Určitě by si to zasloužil a jako Martin Dejdar byl skvělý v tom seriálu.
2: To určitě to musím. A já už jsem to fakt strašně dlouho neviděl, tak se možná tady zeptám naší Saskie Burešové, kdy to v televizi dávají.
3: Teď jsem zrovna chtěl říct, že na to se taky chci podívat teďko.
2: No.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Celý díl Vypalovačky na webu Hit Radio 90. Nový díl bude v neděli a bude o Madoně. A půjdeme do hloubky. Teď Belinda Carlisle na Hit Radio 90.

0: Sympatičtí a syntetičtí OMD na Hitradiu 90 v 7.40. Krásné ráno, je středa 24. června, svátek má Jan, takže Honzové a brácho, všechno nejlepší a kdo slaví narozky. Tak třeba fotbalista Lionel Messi, spisovatelka Alena Mornštajnová, pražské Podolí, to už jsme říkali, ale hlavně...
1: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází.
0: Helena Vondráčková, tak v tomhle horku sice vyhlížíme spíš bouřku, ale tenhle ten déšť z roku 98, ten taky stojí za to.
1: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš.
0: Tak osvěžení, devadesátky jsou za chvilku zpátky. Rembrandt nebo Fun Factory budou.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a

0: přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s tiskulevně.cz.
5: Náplně hned.

0: Ranní hit rádio 90, Fun Factory. 6 minut před 8. Já jsem Vláďa Řepka. Jak bude, co se děje a jak se jede? Proberem. A nejdřív jdeme s Kubou na silnice.
1: Na pražském okruhu na 19. kilometru směrem k dálnici D1 před sjezdem na Uřek se střetla 3-osobní auta. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. Na trase z Příbora směrem na Ostravu před Mošnovem u kruhového objezdu blokuje provoz nehoda. A na trase mezi Otrokovicemi a Zlínem na průjezdu Malenovicemi na třídě 3. května na úrovni obchodního centra havarovalo osobní auto. Projíždějte tam s opatrností.
0: A ještě jednou pražský okruh, 15. kilometr na trase Modletice Ruzině, tak tam došlo k nehodě osobního a nákladního auta. Na místo jedou policisté.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Sindel X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
16: On air.
17: On air.
16: Online.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, sejde se dnes. Minister zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let, uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu Dustin Hoffman. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. A tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu sezóny vyhrál poprvé Martin Nečas, druhý skončil David Pastrňák, třetí byl Tomáš Hertel.
0: Bude jasno, slunečno a tropy. Schladit se můžeme na horách, kde bude kolem 23, na severovýchodě země jen 30 stupňů, jinak nejvyšší teploty až 33.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vítejte zpátky v 8 na ranním Hit Rádiu 90. Já jsem Vláďa Řepka. Je vedro, nic si nenalhávejme. A oteplovat se ještě bude dál. Koncem týdne by teploty mohly dosáhnout až 39 stupňů Celsia. Takže omezujeme tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a hlavně dodržujeme pitný režim a dál hrajeme nejvíc 90 v českém éteru. Joan Osborne.
16: Hit Radio 90.

0: Flowers na Hit Radio 90 v 8.11. Pěkné ráno. Léto nezačalo dřív, než začalo setkání v červenci, než televize neodvysílali Danielu Kolářovou, Oldřicha Kaisera, malého Tomáše Holého s hudbou Zdeňka Lišky. A léto nikdy nezačalo dřív, než se začaly prodávat třešně, které jsou symbolem tohodle filmu. Třešně jsou na spaní, na uklidnění, ale co s peckama? Tak pecky nezahazujte, nechte si je, protože skvěle drží teplo, takže po nahřátí v mikrovlnce získáte dokonalý hřejivý polštářek na bolavá záda, což se v tomhletom vedru strašně hodí. Ochladíme se, Summer Sun, Texas budou za chvilku na Hit Radio 90.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete schonu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
4: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
5: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

skvělý Texas a Summerson na Hit Radio 90, 5 minut před 8:30. Zbalit se na dovolenou, to je umění. A ještě přemýšlet, co do kterého kufru dát, aby vám na letišti nezabavili ty věci ještě před dovolenou. Celníci v Ruzini na letišti Václava Havla teď hlásí plné koše zabavených věcí. Třeba ulovili granát za 400 tisíc. Oni to byly hodinky ve tvaru granátu, ale lidé tam běžně nechávají paralyzéry nebo nože v opasku. Tak schválně napište nám na WhatsApp nebo na Instagram, co nejbizarnějšího na letišti, kdy zabavili vám nebo vašim známým. Mrkneme se na to za chvilku a dáme si pár rad, ať si neskazíme dovolenou hned na letišti. Spice Girls, jejich mama a nejvíc devadesátek v českém éteru v 8:25. Krásné ráno!

Ranní hit Radio 90 v 8.35 na švédskou notu, Ace of Base, dobré ráno. Na WhatsAppu spolu řešíme, co všechno jste si vzali do příručního.

0: o biologické hrozbě. Takže ježek skončil v koši. Není náhodou tohleto týrání zvířat? Za chvilku jsme zpátky, budou třeba In Excess na Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Roxette na Hitradio 90, 5 minut před 9. Dobré ráno. Já se jmenuji Vláďa Řepka, prozradím, jak bude. A tohle je Kuba a ten řekne, jak se jede.
1: Na pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Chrášťany havarovalo osobní a nákladní auto. Blokovaný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od sjezdu na Zličín a od 6. kilometru dálnice D5. Na pražském okruhu je nehoda taky na 26. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Zličín. Dejte pozor. A na silnici mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se srazila dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem.
0: Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Prahu stojí na vazovce porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh, tak tam dejte pozor. A v Praze v Českobrodské ulici směrem do centra před křižovatkou se spojovací se srazila tři osobní auta, tak počítejte se zdržením.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude je fajn. Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít. vzduším.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.
0: Bude jasno, slunečno a tropy. Teploty na severovýchodě jen kolem 30, jinak ale nejvyšší 28 až 33 stupňů.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Ladíte Hit Radio 90, minutu před 9, krásnou středu. Já se jmenuji Vláďa Řepka a jedna čerstvá filmová bomba. Kultovní režisér Quentin Tarantino, autor Pulp Fiction, se vrací před kameru jako herec. Sedíte? A po jeho boku si zahraje Kylie Minogue. Co tihle dva a kde točili? Tak to řeknu za chvilku. Madonna, prosím tě, a ty nežárli.
2: Hit Radio

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

0: Kdyby byla Tina Turner na burze, tak je to jasný, že její akcie by letěly vzhůru. Však taky práva na svou značku prodala za 3,5 miliardy korun. V 9.10 je na Hitrádiu 90. Pěknou středu. Koho a na koho bych taky vsadil je režisér Quentin Tarantino, který se vrátil před kameru jako herec po boku s Kylie Minogue a o víkendu už spolu točili v kostele scénu z pohřbu a pak smuteční hostinu v hospodě. No, já myslím, že to bude film, který vyhraje aspoň jednoho Oscara. Za chvilku Ricky Martin a taky prozradím, jak se dostat k lístkům na činasky ve Slaném.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

patra. Ricky Martin na Hitradio 90, 5 minut před 9:30. Hezkou středu. A chcete ji ještě zlepšit? No pokud jste fandové Činasky a nemáte program na pátek 10. července, tak mám tip a hlavně vstupenky zadarmo. Činasky budou mít totiž zastávku v rámci Open Air léta 2026 ve Slaném. 4 lístky jsou ve hře. Jeden je za 2000, jsou totiž do lounge, kde máte drinky na nás a Činasky na dosah. 2 aktuálně rozdáváme na Facebooku, kde když nás začnete sledovat a napíšete, jaký song od Činasky máte nejraději a koho byste vzali sebou, tak v pátek vylosujeme výherce, 2 lístky, a o 2 ještě soutěžíme ve vysílání. A tam stačí ulovit, teda tady, punčocháče. Tenhle ten song, až budeme, neřeknu jestli dneska nebo zítra hrát, ale kdyby náhodou, tak točte Hit Radio 90 720 868 636 a přidejte se k Tondovi, Tomášovi a Davidovi, kteří od nás už každý po 2 lístcích dostali. Lenny Kravitz.

0: První, káva zlevňuje, Češi v kavárnách to nepocítí. Druhá, pivo zdraží a to prý poznáme hned. Za chvilku Dr. Alban It's My Life na Hit Radio 90. Krásnou středu.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: a pohodička na 90. Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Ano, skutečně s vámi i dneska dopoledne Hit Radio 90. A taky aktuální doprava. Pojďme se podívat na české silnice a taky dálnice. No, venku vedro, v autě klima, takže to spíš bude stát, než jet. A teď si postojíte třeba před Brnem na D2 anebo na velkém pražském okruhu směrem na Ruzyně. Tady je momentálně fronta asi 3 kilometry. No a píšete nám taky o odstaveném autobusu na D1, je to za Prahou směrem na Brno na 12. kilometru. Tak tady dávejte pozor. No a Kuba teď přidává ještě další informace.
1: Pozor na komplikace po nehodě v Praze na Českobrodské. Směrem do centra před křižovatkou se spojovací se srazila 3 osobní auta. Na trase z Turnova na Liberec na příjezdu do Paceřic probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno porouchané nákladní auto blokuje pravý pruh, dejte tam pozor. A na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru na Brno je odstavené osobní auto a taky blokuje pravý pruh, tak opatrně.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů,
3: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sindel X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90.
1: No, tam, kde dneska nemáte klimu, tam asi nevydržíte jen tak. Má být až 33 a vymetená obloha bez mráčku. A to pozor, to jsou na víkend hlášeny i subtropické čtyřicítky. Wow.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: No, vy jste každopádně na 90, kde s vámi dneska bude výjimečně Michal Klein, tak zdravím a přeju hezký dopoledne se zapnutou klimatizací a dvoulitrovou lahví vody. Dneska tedy s příchutí osvěžujících brusinek, cranberries, hnedka dneska na úvod. Tohle jsou nejlepší devadesátky v českém éteru. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Jenom láska nás drží nad vodou. Třeba láska ke starým veteránům, jakože ke starým autům. A teď tedy nemám pozor ani náhodou na mysli Janka Ledeckého. Ale jeho dcera Ester, ta teď pár dnů zpátky se proháněla právě na závodech veteránů ve Francii. A myslím teda, že tam přeskočila nějaká jiskra. A myslím tedy možná, že by Ester, aspoň podle těch fotek a podle toho celého příběhu, chtěla mít jednoho veterána, to starý autíčko, taky doma. Jako slušelo jim to spolu hodně. O tom žádná. Nic, dost veteránů, seklo to nakonec i Stingovi na metronomu a určitě mu to sekne i za chvilku u nás na Hitrádiu 90. Bude totiž jeho Desert Rose. Teď 10 hodin a k tomu 12 minut.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitrádio 90.
2: Klikni!
3: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
2: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
2: Ideální na léto s kámošema.
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
2: Tak to beru.
3: Když hry, tak Mironet.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Asi už jste o tom slyšeli, že zpěvák R.E.M. Michael Stipe vydá na konci letošního roku své první solové album. Tak evidentně se mu po těch letech už začalo stejskat, kdy vlastně prakticky nešel z kůží na trh takzvaně. No a o to více čeká, jaká ta deska vlastně bude. Má tam být dokonce, pozor, i reálný zvuk stromů, skutečně stromů, z jeho zahrady. A to zní tedy velmi zajímavě, až skoro možná experimentálně. A mimochodem, když jsem tak tady naťuknul to téma stromy, tak kdybyste si chtěli teď o prázdninách, o dovolených, tak hodně příjemně počíst, tak ideální na dovolenou bude knížka Stromy znamenají svět. Netuším, jestli jste četli, ale za mě já jednoznačně doporučuju, jen teda bacha, je to silně návykové, abyste se u té četby třeba na pláži náhodou rovnou nespálili. Annie Lennox pokračuje, my jsme Hit Radio 90, Walking on Broken Glass.

0: No, fotbaloví fanoušci, teď na Hit Radio 90 kapela Oasis, a i když jsme si teď zahráli jejich Stand By Me, tak v posledních dnech byl všude ke slyšení jejich megahitu Wonderwall. Netuším tedy, jestli jste viděli konec zápasu toho fotbalového mezi Anglií a Chorvatskem na mistrovství světa, jak tam po vítězství celý, ale totálně celý anglický kotel zpíval právě Wonderwall, z čehož se následně stala taková vlastně, no, neoficiální hymna anglických kopaček na fotbalovém šampionátu. Jako to bylo přímo, jak to mám říct, bylo přímo prostě hypnotizující. A to je právě přesně ten okamžik, kdyby chtěl být úplně každý člověk na tom místě a zažít to takzvaně na vlastní kůži. No, včera už nikdo nespíval, co jsem tak koukal, páč Angličané nebyli schopní proti Ghaně dát ani gól, takže vlastně ani nebylo moc co slavit. No, hotovo, tečka. Ale show tam musí pokračovat i u nás na 90. Budou tady Queeni, už za chvilku.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queeni a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: čerstvá osmdesátka na devadesátce.
1: No?
0: Cher a Dovela More. Skutečně ladíte Hit Radio 90 a nejlepší devadesátky v českém éteru i těsně před 11. dopolední. No a pokračujeme na silnicích a na dálnicích. Pokračuje konkrétně Kuba.
2: Na dálnici D1 na 194,5 kilometru směrem na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici stojí na silnici porouchané nákladní auto a provoz je tady řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. A na Pražském okruhu na 11. kilometru na Radotínském mostě ve směru na letiště máme taky nahlášené odstavené nákladní auto, tak i tady dejte pozor.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: s... Náplně hned.

0: No, vedro k padnutí a to bude ještě hůř. Dnešní maxima až 33, postupně to má ještě stoupat až na víkendových 40. A sluníčko bude stále šajnit jako na Sahaře. Takže nohy do studené vody, to prej údajně pomáhá.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Basák Red Hotu Flea si teď nedávno udělal takovou maličkatou radost a pustil do světa jazzové album. Zajímavý. Na kterém mu mimochodem zahostoval i Nick Cave, jinak hvězda víkendového Metronomu. A mimochodem v sobotu večer byl Nick Cave naprosto okouzlující. Jsem se do něj přímo zamiloval. Ale zpátky k těm Red Hotům, od nich vám teď posílám Scar Tissue a zároveň minutu před 11. přeju fajn dopoledne.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Vypadá to, že zdravotní stav Celine Dion se lepší každým dnem a to je neuvěřitelně dobrá zpráva. Ostatně na začátku prázdnin má právě Celine Dion vyjít francouzská deska, aspoň co jsem tak četl. A už tedy poctivě zkouší a trénuje na sérii podzimních koncertů v Paříži, kam jsem se tedy taky zkoušel zaregistrovat, ale bylo z toho pro mě osobně tedy velký prdlajs. Bohužel, utřel jsem nos. Tak snad to tedy její hlasivky nakonec zvládnou. Prý většinu písniček dá o tón níž, aby to vůbec uspívala. Ale i tak si tedy v jejím případě myslím, že to bude takzvaně sublime, což jsem si našel tedy ve francouzském slovníku, že je ve francouzštině povznášející. Myslím, že lepší slovo bych asi nenašel. Celine Dion vystřídá už za chvilku třeba kapela Chinasky a pozor, na ty vás dokážeme dostat dokonce zadarmo. No a povím víc už za pár okamžiků. Tak si počkejte, jsme Hit Radio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
8: To chce klimatizaci.
7: A kam pro ní?
8: No přece za experty na vzduším.cz.
7: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
8: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Devadesátky jsou zpátky.

stejně jako já a kapela Činasky byla právě teď na Hitrádiu 90, kde taky tento týden soutěžíme o luxusní VIPky na Činasky Open Air léto ve Slaném. To bude 10. července. Tak kdybyste si chtěli udělat hezký večírek a nebudete někde v Chorvatsku u moře, tak buď na našem Facebooku, tam si můžete udělat radost, anebo přímo tady on air. Totiž, abyste rozuměli, až zahrajeme celý punčocháče, tak si o ty lístky můžete zavolat přímo rovnou k nám do studia, tak si když tak napište někam, ideálně za uši, anebo na lísteček, číslo k nám do studia, a to je 720 868 636. A rovnou si ho když tak uložte, bude se vám to možná hodit. Takhle z něj mimochodem punčocháče, jo? Tak si na ně dejte pozor. Jinak pro Vendulu, jak tady tak koukám na poslední komenty na Facebooku, tak jsou právě Punčocháče nejoblíbenějším songem právě od kapely Činasky. Punčocháče teď každopádně vyměníme za něco, co se dneska v těch vedrech bude mnohem více hodit, než právě Punčocháče. A to za sluneční brejle. A to dokonce přímo od mistra Eltona Johna. Za necelých 5 minut půl 12, tak hezký dopoledne.

0: No tak už je to jasný, že taky letos, pokud vyrazíte, budete ve Varech přímo ve Varu. Abyste rozuměli, tak na jubilejní 60. ročník se tam totiž chystá třeba hvězdný Dustin Hoffman, který dokonce dostane křišťálový globus za své celoživotní dílo. A že tedy má něco za sebou. No a kdyby vám třeba snad náhodou nestačil Dustin, potom třeba Harvey Keitel, Kevin Bacon anebo Juliette Binoche. No a potom pochopitelně i mraky těch tuzemských herců a héreček a toho asi budou plný všechny ty internety potom posléze. Tomu prostě jen tak neuniknete. George Michael vlastně ani tomu neutečete, protože u nás na 90. se chystá už za chvilku zaspívat své Freedom. Tak si počkejte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh,
3: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No miláčku, pleteš si pojmy a dojmy, vanastovky kouzlo a hit Radio 90. Za chvilku pravý poledne a než si dáme něco dobrýho k obědu, tak se podíváme i na naše silnice a dálnice. Pokračuje Kuba.
1: Na pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na dálnici D1 za sjezdem na Chrášťany bourala 3 osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Kolona se tvoří od 6. kilometru dálnice D5. Na výjezdu z Litvínova na most se srazila 2 osobní auta, počítejte tam se zdržením. A ještě info z východu Čech, na příjezdu do Nepolis od Chlumce nad Cidlinou se srazila 2 osobní auta, počítejte s omezením.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
9: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
8: www.mirakulum.cz
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrál česnek, co má říz.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
18: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
19: Hit Radio 90. On air.
20: On air.
19: Online.
20: Online.
19: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90.
20: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary, a to ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na summitu za směšné. Chápu, že dělá kampaň, aby byl znovu zvolen, vztahy to nezlepší, uvedl to předseda vlády v diskuzi serveru Blesk.cz. 55-letý muž, který se včera pohyboval ze střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích na Praze Východ, je obviněn z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli policisté několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Hrozí mu 3leté vězení. Britská kapela Duran Duran dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se vrací po 14 letech. Uvést by měla skladby z poslední desky, coververze a starší hity v alternativní podobě. Před Skokanem bude tuzemská ženská formace Vesna, která pop prokládá folklorem i rapem v různých slovanských jazycích.
0: Tak děkujeme Lucce za informace a mimochodem Duran Duran vás čekají v odpoledním vysílání, abyste se měli na co těšit. Teď ale počasí, dnešní maxima až 33 a postupně to bude narůstat, v neděli dokonce až kolem 40 stupňů. No, bez deště většinou, stejně jako dneska, jasná nebo maximálně skoro jasná obloha. Prostě vyhrává ten, kdo zůstane ve stínu. Hotovo, tečka.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A minimálně ve 290 tisících případech se dneska bude hodně slavit, páč svátek mají Honzové a víc je u nás už jenom Jirku. Takže gratulky všem Janům a Guru Josh jako hudební dárek od Hitrádia 90 právě teď, minutu před pravým polednem.
19: Michal Klein, Hitrádio 90.

0: Tohle je prostě nesmrtelná písnička od Briana Adamse. A to pozor, to se teďko ještě jako rozjede, když chviličku vydržíte. 3, 2, 1 teď. A prej tuhle baladu zpívalo předevčírem právě s Brianem Adamsem v Brně zaplněný Janáčkovo divadlo. Husina většině fanoušků naskočila, možná hnedka na začátku, a myslím, že se jich stále ještě držím. Akustický koncert Ben Remse se prostě povedl, možná na jedničku i s hvězdičkou, i s tím závěrečným standing ovation a Brianovým vymazleným chraplákem. A co teda prej bylo úplně nejvíc, co jsem tak četl, že ke konci koncertu byly dokonce písničky na přání, jste si mohli vybrat nějakou svoji oblíbenou, kterou od něj máte. Tak já se moc těším v zimě v O2 aréně, kde už to pravda nebude takový intimčo, ale i tak se hodně těším. A to mi nikdo nevezme. 90ky pokračují za chvilku, Michael Jackson, budou i Roxette v našem odpoledním playlistu. Bude 1:15, zhruba za 3 minuty. Tak hezké odpoledne.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

S Davidem Guettou se nedávno ukázala na jeho vystoupení v Paříži, kde se zčista jasna zjevila Jennifer Lopez. No a jak teď chytává jednu kritiku za druhou za své herecké role, ty poslední, tak já jí musím teda potěšit, že ta jejich společná novinka, s Guettou myslím, ta se jim hodně povedla. Minimálně se na to hezky tancuje. Zítra si připomeneme 17 let od smrti Michaela Jacksona. Zavzpomínat si na něj můžete třeba v jednom z našich posledních dílů Vypalovačky, ke kterému se za chvilku ještě dostanu. No a nebo teď přímo i tady na Hit Radio 90, kde vám od Michaela posílám jeho Heal the World.

0: Madonu jste asi poznali, bez pochyby, u nás na Hitrádiu 90. Já už jsem tady nakousnul, že v jednom z posledních dílů naší vypalovačky jsme se věnovali fenoménu Michael Jackson. Poslechnout si to můžete na všech podcastových platformách anebo přímo na našem webu hitradio90.cz. No a už teď v neděli přidáme ke králi popu samozřejmě i královnu. Poslední díl vypalovačky před letní přestávkou jsme totiž věnovali právě Madoně, kde jsme se zaměřili tedy hlavně na její devadesátkovou éru plnou extravagance, skandálu, oplzlostí, sexu a sadomasa. Ale pozor, taky jakému si tomu, jak to mám nazvat, možná vystřízlivění a třeba možná i filmové Evitě. A mimochodem v té době se měla údajně ukázat inkognito i tady v Česku v Praze v jednom klubu. A jestli je to pravda, anebo výmysl a taková ta urban legend, tak to si sami poslechněte už v neděli večer v naší vypalovačce. Budeme se těšit.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální

0: 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju!
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
12: To chce klimatizaci.
11: A kam pro ní?
12: No přece za experty na vzduším.cz.
11: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
12: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
13: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Popravdě dneska asi nemá cenu nic protahovat, každá hláska vydaná navíc bude vykoupená hektolitry potu. Takže jasno, sluníčko, vedro a teploty až 33. Jo a mokrej hadr na hlavu.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Ventilátory a klimatizace jedou dneska na plnej CRS a vlastně stejné je to i s devadesátkami tady on air. Takže volume doprava, Boy George by tady byl hnedka na startu a za chvilku třeba Depešáci a nebo Ace of Base. Tak hezké a slunečné odpoledne.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Všichni muzikanti prodávají ve velkém práva na své písničky investičním skupinám, tak dokonce i Mariah Carey dostala velmi, ale opravdu velmi lukrativní nabídku, údajně za vyšší stovky milionů dolarů, takže žádný drobáky, aby prodala svůj hudební katalog, ale, a to se mi na ní zase líbí, že dokázala odmítnout takovej ranec peněz jenom proto, že chce mít prostě svoji tvorbu už navždy pod kontrolou. Prostě neprodala a hlavně se tedy nezaprodala, za což má ode mě velký palec nahoru a jako speciální bonus i zlatýho bludišťáka. Dneska večer budou v Praze, no a za chvilku i u nás na 90. Budou tady Duran Duran.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
11: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
10: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
11: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
10: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
15: Devadesátky jsou zpátky.

Tak kdybyste si náhodou chtěli dneska večer vyhodit z kopítka, tak v O2 aréně zahrají legendární Duran Duran. A vzhledem k tomu, že u nás už 14 let nezahráli ani tón, tak je to ideální šance je zase po letech vidět a hlavně tedy slyšet. Na depešáky, na ty si zatím musíte počkat, ale pozor, už prosakují první náznaky, že se něco chystá a že by mohlo pomalu vznikat i nové album. Ale znáte to, jedna paní povídala, ačkoliv tedy na každém šprochu je pravdy trochu, tak zase kdo si počká, ten se dočká. No a konec všem příslovím. Enjoy the silence, posílám tady na Hit Radio 90.

0: Nejsem tvůj Casanova, zpívala skupina Ultimate Chaos tady na Hitrádiu 90, kde se tady v ten okamžik zatím odmočím, ale vrátím se v 6 večer a dáme si společně další kolo hitparády Eurochart Hot 100. Tentokrát ze samotného konce června v roce 1994, kdy Evropu svírala velká vlna veder a všichni, ale absolutně všichni, tančili v rytmu Eurodance. No a kromě snad Too Unlimited anebo Real to Real si dáme třeba Prodigy anebo samotného Prince. Tak doufám, že k večernímu pivku někde na zahrádce budou zároveň i největší hity před 32 lety. Budu se těšit tady na Hitrádiu 90.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Faithless. God is a DJ na Hit Rádiu 90, 7 minut před 14. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásnou středu. Pojďme se rovnou ještě podívat na to, jak to vypadá v dopravě.
1: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D1 směrem od Prahy na Brno kvůli nehodě v místě omezení na 23. kilometru. Další nehoda blokuje provoz na pražském okruhu před nájezdem na D1 směrem od letiště. Kolona se tvoří od Jesenice. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most u sjezdu na Kačerov došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je jeden pruh. A na obchvatu Ostravy ve směru na Opavu na Rudné došetřují kolizi osobního auta s nákladním. Dejte pozor.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
4: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz
5: 90.

0: máme v Česku převážně jasno nebo skoro jasno, je to beze srážek a s teplotami mezi 27 a 32 stupni. Ve čtvrtek by mělo být jasno, během dne místy přechodně až polojasno, znovu beze srážek a s nejnižšími nočními teplotami 18 až 14, v údolích může být i kolem 11 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní čekejme mezi 29 a 34.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Koukám tady na interpreta toho úplně prvního hitu v té naší první společné hodině dneska a připomíná mi to, co jsem zrovna dneska měl k obědu. Sekanou, fakt, s kaší a s kyselou okurkou. Teď Meatloaf.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hitrádiu 90. Takový důkaz, že ačkoliv děláte něco úplně jiného, k čemu vás ten život prostě přivede, tak v tomto případě teda prodavače koupelen v jednom opravdu malém anglickém městečku, tak vás prostě schoda náhod může dostat až na vrchol britské singlové hitparády. A to se právě stalo Tonymu DeBartovi s hitem, který jsme si zahráli, The Real Thing. Bohužel na něj už nenavázal, takže je to vlastně takový ten one hit wonder, zpěvák jednoho hitu. Za chvíli dáma, která má těch hitů spoustu a já jí miluju. Alanis Morissette.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
6: To chce klimatizaci.
5: A kam pro ní?
6: No přece za experty na vzduším.cz.
5: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
7: Na vzduším.cz musíte jít.
6: Vzduším.cz.
8: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
9: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
10: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

oceán, prázdná ulice, skvělá věc. Na Hit Radio 90. No a zejména teď o víkendu to bude chtít opravdu vyprázdnit žnoucí ulice měst, schovat se někam do chládku, do lesa nebo k vodě, protože opravdu přijdou ty avizované čtyřicítky. Čím více to blíží, tak tím víc té předpovědi můžeme věřit. Hlavně v neděli to hrozí, ale i sobotních 8:30 teda není úplně to, co si mnozí představujeme pod slovem pohoda. Tak mysleme na všechna opatření, která s tím souvisí, hodně pít, nepřemáhat se, nebýt moc na sluníčku. A když už, tak s tím naším faktorem 90.

0: zpráva, že se Bonnie Tyler probudila z umělého spánku, do kterého ji uvedli lékaři kvůli lepší rekonvalescenci po operaci střeva, tak věřme, že už to bude jenom a jenom lepší. Všechny vzkazy od fanoušků Bonnie vnímá a je za ně nesmírně vděčná, tak jsme i my na Hit Rádiu 91 vyslali tím, že jsme si od ní něco zahráli a budeme v tom samozřejmě průběžně pokračovat, ale za chvíli Erasure.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Má taky rubín v zubu, ale má i samet v hlase. Mick Hucknall ze Simple Red právě teď předvedl Something Got Me Started na Hit Radio 90, 3,5 minuty před 16. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích a na dálnicích. Víc ví Lucie.
1: Na Pražském okruhu se zdržíte v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště od sjezdu na Lochkov asi 15 minut. Směrem na dálnici D1 od nájezdu z dálnice D5 10 minut. Na trase z Mělníka na Neratovice za Větrušicemi u mostu přes Labe zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut. Silnice je průjezdná kyvadlově. S kolonami tam počítejte v obou směrech. A kolona je i na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Zpomaluje se na stém 82. kilometru a zdržení pro osobní auta je 20 minut až do Brna.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Ve čtvrtek by mělo být převážně jasno, během dne místy přechodně i polojasno, ale bude to beze srážek. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni, v údolích může být i kolem 11, no a nejvyšší denní 29 až 34.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Říká se, že v takovémto vedru by se neměl pít alkohol, ale když v těch hospodách je kolikrát tak jako příjemně, že jo, když jsou klimatizované a nemusíme popíjet nějak moc. A když si k tomu dáme ještě hotspotskou píseň od Chumbawamby, tak je to ideální kombo.
19: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: pro mnohé asi bezesná noc, nejenom kvůli tomu fotbalu, ale třeba i kvůli vedru, tak jsme si aspoň dali Dream už odpoledne na Hit Radio 90. Za chvíli dvojka ze země, se kterou jsme v druhém zápase na mistrovství světa ve fotbale remizovali, kolesky z Jihoafrické republiky.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Mimochodem Bonova dcera Eve Hewson je teď k vidění taky v našich kinech ve Spielbergově Dni odhalení, který dělá teda slušná čísla v kinech po celém světě, i když ne taková jako třeba Cameronovy Avatary. Ten třetí s podtitulem Oheň a popel už je venku i u nás na domácích nosičích. Chce to teda pořídit si ty Blu-ray, protože ty znějí a vypadají mnohem líp než třeba ty DVDčka a taky to vypadá a zní líp než třeba potom, až to bude někde na streamu. To nemá konkurenci, prostě ten datový tok je tam velký a hlavně ten film má nějaký 3,5 hodiny zhruba a ještě další jsou bonusy na tom bonusovém disku, který rozhodně stojí za to, takže doporučuji Avatar, Oheň a popel, nějaký z těch Blu-rayových verzí, anebo rovnou kolekci všech 3 Avatarů, pokud je ještě nemáte doma. No ale teď něco z jiného filmu, kde se objevili Leonardo DiCaprio a Claire Danes, Romeo a Julie, Cardigans, Love Fool na Hit Radio 90.

0: Věřím, že už máte za sebou všechny dnešní povinnosti a už užíváte takovou tu pohodičku, že to máte už easy, jako Fate No More právě teď ve vysílání Hit Rádia 90. No a za chvíli budeme pokračovat v těch skvělých 90-kových věcech. Dáme si dokonce jednu od samotného krále popu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: stupňů, tak doufám, že vás to alespoň trošku schladilo. Ta australská dvojka Savage Garden, Truly Madly Deeply na Hitrádiu 90, 8 minut před 17. Dvě Lucie mají pro nás aktuální informace, Vytvarová dopravu a Daňková souhrn zpráv.
1: Praze na východní spojce Pražského okruhu na 61,5 kilometru u sjezdu z dálnice D11 směrem k jižní spojce vyšetřuje policie nehodu osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením. Na výjezdu z Prahy po dálnici D4 před sjezdem na Lipence na 3. kilometru směrem na Příbram došlo také k nehodě. Kolona se tvoří od sjezdu z Pražského okruhu. A na dálnici D1 na 94. kilometru u Brna směrem na Ostravu bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda je odstavená na krajnici. Počítejte ale se zdržením v přerušovaných kolonách od sjezdu na Kývalku.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
7: Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
6: Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
12: To chce klimatizaci.
11: A kam pro ní?
12: No přece za experty na vzduším.cz.
11: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
12: Na vzduším.cz musíte jít. vzduším.cz.
13: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Ústavní soud vydal předběžné opatření. Prezident Petr Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu v Ankaře. Účast prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pro tuto chvíli je třeba ji zachovat, uvedl ústavní soud. O kompetenční žalobě teprve rozhodne. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho vláda snažit pro rok 2028. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Naši fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
2: Ve čtvrtek bude jasno, přechodně až polojasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami mezi 18 a 14 stupni, v údolích může být i jenom kolem 11, no a nejvyšší denní teploty čekejeme mezi 29 a 34.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Na neděli pro vás chystáme další díl naší vypalovačky podcastu o fenoménech 90. let a bavit se tentokrát s Michalem a Markétou budeme o dámě, která nám už teď zaspívá.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Tohle předevčírem v Janáčkově divadle v Brně v rámci akustického koncertu Briana Adamse nezaznělo, tak jsme si Cloud Number 9 dali alespoň teď na Hit Rádiu 90. Co se ale dá předpokládat je, že dneska večer v Praze určitě zazní ty dva obrovské 90-kové hity Duran Duran, které si tady pravidelně hrajeme, Ordinary World a Come On Done. A taky tipuju, že Činasky 10. července ve Slaném zahrají Punčocháče, což je píseň, která vám může přinést VIP vstupenky na tento koncert. Jakmile zazní ve vysílání Hit Rádia 90, volejte na 720-868-636, ale hraje se o ně i na našich sociálních sítích.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: 90.

Jako tohle mohou klidně být náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90, protože je to z Trainspottingu, ale bude to trošku jinak. Právě dneska totiž vychází na UHDčkovém Blu-ray i v takové té sběratelské kovové krabičce, takzvaném Steelbooku Arnoldův Likvidátor. Nestojí to 20 tisíc jako fotka s ním nedávno v Praze, takže fandové tentokrát určitě nepohrdnou. No a vy, co máte ty Arnoldovy filmy najeté, tak jistě víte, že si tu hlavní ženskou roli v Likvidátorovi střihla dáma, kterou tady občas hrajeme na Hitrádiu 90, bývalá Miss America a taky skvělá zpěvačka Vanessa Williams. No a ta rovnou k filmu i něco naspívala. Tady to je.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90. Where Do We Go From Here? Ústřední píseň filmu Liquidator z 96. kterou naspívala ta, co si tam po boku Arnolda zahrála, Vanessa Williams. A dneska to byl náš filmový hit v 5:30, protože právě dnes u nás Liquidator vyšel i na UHD Blu-rayích, nejenom v té klasické krabičce, ale i v takovém to pěkném steelbooku s motivem filmu. Tak potom skočte, než se to vyprodá. A teď už taky rovnou aktuální informace od Lucie.
1: Na Pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 směrem od letiště blokuje provoz nehoda nákladního auta. Počítejte tam se zdržením. Kolona se tvoří od Jesenice. Na výjezdu z Prahy po dálnici D4 před sjezdem na Lipence na 3. kilometru směrem na Příbram došlo také k nehodě. Kolona se tvoří od sjezdu z Pražského okruhu. A na dálnici D2 v koloně na 1. kilometru směrem od Bratislavy na Brno havarovalo osobní auto s dodávkou. Popojíždí se od 3. a 5. kilometru.
2: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
10: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
15: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
16: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: všechny hity, které si dneska pustíme v další Eurochart Hot 100, jsou buď jedna velká diskotéka, anebo pomalý, balady, zamilovaný, nic mezi tím. I když možná jedna výjimka by se tady teoreticky možná i našla. Tentokrát tedy největší hity z konce června 1994. A Michal Klein i dneska u toho s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A protože docela frčely filmové hity, tak hned za chvilku na osmém tam bude balada Love Is All Around od kapely Wet Wet Wet, kterou mimochodem pánové přespívali do romantické komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb. Což tedy jenom pro úplnost, je píseň z katalogu skupiny Trox, jejíž zpěvák a autor toho songu Rick Presley posléze věnoval výtěžek stantiem a autorských práv, a to je velmi zajímavá věc, na výzkum kruhů v obilí. Co tenkrát z toho zjistili, to už se mi bohužel nepovedlo dopátrat. Dopátral jsem ale deváté místo před 32 lety. Německý Eurodance od skupiny Max, No More, I Can't Stand It. No a začínáme s legendárními Prodigy, No Good Start The Dance, kde mimochodem využili sample z jedné osmdesátkové skladby od zpěvačky Kelly Charles. Sice se nejprve zdráhali to tam do toho songu vůbec pustit, protože to prostě pro ně byla moc velká popina, ale nakonec to tam nechali a v Eurochart z toho byla před prázdninami ve 94. skvělá desátá pozice.
1: Eurochart Hot 100.

4 svatby a 1 pohřeb právě teď na Hitrádiu 90 vystřídají vlastně další filmové hity. Byť tedy ten na 5. místě za chvilku se filmovým hitem stal až v roce 2005, a to díky Madagaskaru. Jo, bude I Like to Move It od skupiny Reel to Reel. To Big Mountain přespívali slavný hit Baby I Love Your Way právě v tom 94. a to do filmu Bolestná realita. No a veselý reggaečko jim nakonec přineslo i největší hit kariéry. Jo a Benu Stillerovi jeho vůbec první film v roli režiséra. No a do třetice další velmi slavná filmová melodie a dokonce Oscarová od Bruce Springsteena, jeho Streets of Philadelphia. Tenkrát se dokonce stalo, že z jednoho filmu byly nominovány hned 2 písně. Vedle Springsteena potom ještě Neil Young. Nakonec pravda sice vyhrál Bruce Springsteen, ale na pódiu během děkovačky nezapomněl poslat Neilovi aspoň pozdrav a tedy velkou lichotku, že on by si Oscara zasloužil mnohem víc. Takové velmi sympatické gesto. A už méně sympatické a velmi smutné, ale přenádherné jsou ty ulice Filadelfie. Jinak 7. místo hitparády Eurochart, teď a tady na Hitrádiu 90. Eurochart Hot 100.

0: devadesátka.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Ostravě Dubině za 3 790 000 korun. Zahrada v Opatovci u Svitav za 1 967 000. Zahrada v Radiměři na Svitavsku za 637 000. Zahrada ve Zruči nad Sázavou za 4 105 000. A zahrada ve Velkých Opatovicích na Blanensku za 4 112 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
12: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
13: Eurochart Hot 100.

Dáváte si hitparádu Eurochart Hot 100 tady na Hitrádiu 90, kde si teď uděláme tu naší pravidelnou malou odbočku do albového žebříčku a mrkneme se na nejprodávanější desky těsně před prázdninama ve 94. roce, kdy nejvíce na odbyt šly alba od Roxette, Pink Floyd, taky novinky od Two Unlimited anebo zpěváka Síla. Ale pozor, i po 40 týdnech se na vrcholu vyhřívala deska Music Box od zpěvačky Mariah Carey. Album prostě a jednoduše ze zlata, ale během natáčení si musela chudinka Maruška protrpět takovéto despotické chování svého tehdejšího manžela Tommyho, který byl tedy zároveň šéfem jejího vydavatelství. No a kontroloval vlastně každé slovo, každý tón, což bylo pro Mariahu hodně emocionálně vyčerpávající. No a po letech se potom dokonce přiznala, že právě v tomhle období se nejvíce cítila jako ve zlaté kleci. Každopádně díky pedantství jejího dneska už ex-manžela se z alba Music Box stala komerčně nejúspěšnější deska slavné zpěvačky, ze které si teď a tady pustíme píseň Hero, která byla tedy prapůvodně napsána pro Glory Estefan, ale nakonec ji na popud právě samotného šéfa firmy nahrála jeho tehdejší manželka. Eurochart Hot 100.

0: Neuvěřitelných 5 oktáv v hrdle. Mariah Carey, tu jste právě poslouchali na Hit Rádiu 90. A poslouchat budete mimochodem i za chviličku, protože Maruška byla jenom těsně pod vrcholem singlového žebříčku. Právě v hitparádě Eurochart Hot 100. Na dvojce tedy čekejte baladu Without You. Ještě předtím na trojce další pomalá skladba. Tentokrát kytarovka od kanadské skupiny Crash Test Dummies. A prý pozor, nejdelší název písně, složený pouze a jenom z jednoho jediného písmene. Jo, celkem 12 emek vedle sebe. Tak to je megahit který dokonce prestižní časopis Rolling Stone označil za jeden z nejotravnějších songů ever, což tedy já bych maličko možná i protestoval. Znám minimálně 100 dalších otravnějších písniček. No a čtvrté místo to měl ve svém pevném stisku zpěvák Prince, který napsal pro svoji budoucí manželku Mate píseň o nejkrásnější holce na světě.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
6: Eurochart Hot 100.

0: Já jsem vám to říkal, že dneska tady nebude nic jinýho než balady a diskotéka. Sajdáky od Mariah Carey, Wet Wet Wet a nebo Prince. No a diskotrisko třeba od Prodigy, Real to Real a nebo
1: Eurochart Hot 100.
0: 25. června 1994 byly totiž na vrcholu hitparády Eurochart Hot 100 to Unlimited. Jo, byli to oni. A tenkrát dokonce zkombinovali své techno s klasikou. Do své novinky The Real Thing totiž propašovali i samotného Johanna Sebastiana Bacha. Bacha na to. A pravděpodobně tedy nejslavnější varhaní skladbu na světě Tokátu a Fuga Demol. V evropské singlové hitparádě to byl komerční majstrštyk, ale jinak ve skupině to začalo mezi těma dvěma jiskřit, tedy mezi Rayem a Anitou, no a za pár měsíců šli bohužel od sebe. Jo, a kdyby vás nahoru zajímalo, jaké byly největší hity na začátku prázdnin 99, tak si dejte zase Eurochart opět příště a já se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
4: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
3: www.mirakulum.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Xindl X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
22: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
23: Právě dozrál česnek, co má říz.
22: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Hit Rádio 90.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
0: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

save you from yourself.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.